Dělá krčům, dělá nohle na bobateře. Dělá kolople, kam trejzela, dělá šlava a spry. A se je na tradiče, šakmová, sígoče. Má pokor děti dělá.